fri chosmuid. Sé kuis is an kinne jihu sa Falestin, sé aim na chore sin na an kapachas. Don lot drachmis te tseachdrach o gin dí.